ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny a hned je na světě líp.